0: tomu, že...
1: Tak
0: to
1: můžu říct. Tako za mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, nebo jak?
0: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha,
0: a tak to bude,
1: jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak to je všechno.

be down in a second.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

secos miembros.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Ottmannes.
1: Takhle, no, to je
2: pro... Ježiš, židle, dementní.
0: To je zase problém, ty židle.

mikrofonu Radio 1, uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v oby jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv z oby.
4: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
5: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
6: Ahoj, tady

0: Zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Toňou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na goout.cz. Díky a 15. října v Roxy.
1: Reklama na Radio 1.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?
0: Sakru, nemůžeš!

0: 拉拉，
1: 奶妈妈，
0: 拉拉，
1: 奶řekni妈妈，
0: 拉拉，
2: tak řekni radio jedna。
3: Když jsem byl škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav, dospělí ty hlavně. Zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho, kdo je starší a moudrej.

0: Prosím. Prosím, prosím. Je tu někdo? Haló?
1: Tak já se zeptám.
0: Jasně, takže za prvý, jak to udělá?

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Mně to přijde násilně nelíbivé.
1: Rádio 1.

0: Rádia 1.
1: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
2: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
4: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
5: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv z Obi.
6: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie, právě v Kunsthalle Praha.
7: Reklama na Radio 1.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý. Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
3: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šepter. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
6: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v oby jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s oby.
7: Reklama na Radio 1.

Veď jednička je to jediný, druhý místo neexistuje. Druhý stojí za...

Maďarsko ze 6. října roku 2026 a to znamená, že před námi je první říjnová velká sedma na Rádiu 1. Dobrý večer nebo taky dobré dopoledne, pokud posloucháte sobotní reprízu, vám přeje Tonda Kocábek. A rovnou se vrhneme k novinkám. Tou první bude Jakub Šimanský. Jakub Šimanský je samozřejmě poměrně dost zafixovaný a známý z dua Šimanský-Nisner. Jakub Šimanský ve spolupráci s brněnským kulturním družstvem Kafara vydává, nebo vydal před asi třemi týdny své nové album, které má velmi výmluvný název Bez Nisnera. To znamená, jedná se o solovku Jakuba Šimanského, která bude k dispozici, nebo je k dispozici na CDčkách, na kazetách, na streamovacích platformách. Na albu je 9 hudebních příběhů, které oscilují mezi Jakubovým dětstvím, dospíváním a současností a dohromady skládají pomníček divnostem všedního dne v českém kontextu, kde to dobré je často skryté. Od legendárních postav santusáků přes oblíbený zákusek babičky, který už skoro nikdo nezná, až po nesmetané hlášky zmařených talentů. Všechen ten veselý maloměstský folklor, který někdy může zásadně ovlivnit váš život jako základní motiv. Vzkazuje Jakub Šimanský. Ještě bych asi dodal, že na hudbě se podílel harmonikou Jan Podradský a rozhodně nejde o nějaký naschvál nebo nějaký rozkol s Tomášem Nisnerem, protože ten se pro směnu postaral o finální zvuk. Takže v tomto případě solovka Jakuba Šimanského, novinka číslo 1, skladba nazvaná Sitzfleisch.

Jakub Šimanský, tentokrát bez Niznera, ve skladbě Sitz Fleisch, novinka číslo 1. S tou druhou půjdeme za Orionem, respektive za Mickey Wardlem. Ale zpět, Orion je samozřejmě známý především jako člen PSH, nicméně k 50. si nadělal solovku a ta je docela hudebně pestrá, já jsem měl možnost ji minulý týden slyšet, ačkoliv vychází až 8. října. A musím říct, že jakkoliv tohle vlastně nejsou moje nějaký hudební vody, tak mě to nesmírně bavilo. To deska je hodně pestrá, pohybuje se od hip-hopu k reggae, přes jazzově laděné věci, k elektronice, ke skladbám, které jsou rapované, ke skladbám, které jsou zpívané, přeskakuje z češtiny do slovenštiny až k angličtině. Celou tu desku produkovali DJ Kadem a Tomáš Konupka, který už s Orionem spolupracoval třeba na projektu Grupo Sasiča. A je tam spousta různých post a kooperaček. Takže třeba v jakémsi coveru kapely Manžele si zahostoval sám Lesík Hajdovský. Je tady třeba Orodel z Pio Squad. V reggae skladbě nehostuje nikdo jiný než Dr. Curry. Prostě je to opravdu hodně pestrá záležitost. A pozor, co mě překvapilo úplně nejvíc, Orionovou solovku vydávají Indiscope. Samotný Orion, který se minulosti už představil jako Papa Ori, Mitch Buchanan, Mr. Jackson, Rumburak nebo Mickey Červená hlava, si teď říká Mickey Orello. Od třetího teritoria uběhlo 5 let. Vzniklo grupo Sausage. PSH žijou dál, zejména na pódiích, kde mě to s klukama pořád baví. Řekl jsem si ale, že čas ukázat taky jinou tvář, jak naznačuje cover. Maskovanou, možná ne tak dobře známou stranu mého já. Rap ve mně zůstává a pod kuklou se schovává taky paparda, který si rád pustí disco nebo reggae a za fandí spotu popisuje Orion aka Mickey Voreo. A hned v úvodu ve skladbě Dunaj cituje text Borise Filona, Královna bělých tenisek. Je tady skladba, která zdává poctu Mailovi Hlavsovi a která se jmenuje My žijeme v Praze. A o Lecíkovi Hajdovském a manželích už jsem hovořil. No a my si dneska pustíme jako první vydaný single, který už se objevil 1. října. Skladbu, která se jmenuje DB, nebo taky Deutsche Bahn. A v Deutsche Bahn postupně hostují Pain, Vladimír 518, Kadem a Vodka. Tady je ještě vám prozradím, že album bude pokřtěno 13. listopadu v brněnském kabinetu Mus a 30. listopadu v pražském kafe v Lese. A premiérově se bude prodávat v den vydání 8. října od 18. hodin v pražské prodejně Never Enough na náměstí Jiřího z Poděbrad, kam si prý můžete dojít i pro podpis, neboť tam bude k dispozici i na limitované edici na vinilu a přibaleném CDčku, což je tedy sběratelský kus. Tak a nyní už tedy druhá novinka z dnešního kola Velké sedmi, Orion a Deutsche Bahn.

0: Cool.
1: Orion neboli Micky Worrell a jeho přátelé ve skladbě Deutsche Bahn. Druhá dnešní novinka. S tou třetí ze světa hip-hopu se přesuneme do světa undergroundu. Kamil Kruta je člověk, kterého se můžete pamatovat z kapely Shanov, potom později v časech porevolučních jako baskytaristu Pseudo, baskytaristu Už jsme doma a posledních x let se pohybuje pod nickem Kundahola. No a v roce 2015 Kamal aka Kundahola vydal album Apnea, na kterém vlastně hraje solově, jen sám s kytarou, s efekty, z loopry a vytváří osobitý hudební styl ovlivněný amerikánou a českým undergroundem. A letos, k 10. výročí vydání, nebo tedy loni, k 10. výročí od vydání tohleté desky, připravil pro festival Alternativa vícečlenný ansámbl a hypnotický výraz své solové desky rozpracoval do masivní orchestrální podoby, kterou odehrál mezigenerační a multižánrový hudební orchestr složený z hudebníků a alternativní jazzové a improvizační scény. Na konečném výsledku se nakonec podílelo 12 muzikantů. Hudba se pohybuje na pomezí rituálního ambientu, psychedelického country, alternativního rocku a jazzové improvizace. Celé se to jmenuje Apnea Ensemble a my si teď pustíme skladbu nazvanou All Father.

to byly Opera Ensemble a skladba Oh Father z jejich 12členné kooperační spolupráce. Dostáváme se k novince číslo 4, pod tou se skrývá kapela Jiný metro, respektive folkové duo obklopené kapelou, které se říká Jiný metro, pochází z Břevnova. Na příští rok chystá nové album a venku má nový single. Ten se jmenuje Polly, které vypráví příběh panenky Polly Pocket a Barbie, ale za algojí s panenkami se skrývá mnoho dalších významů. Single vyšel v polovině září na streamovacích platformách a 24. září ho už kapela stihla pokřtít na koncertě v kampusu Hebrnská. Píseň o vzestupech a pádech panenky Polly je součástí alba, které, jak už jsem říkal, kapela vydá příštím roce. Základem Jiného metra je založena, je kapela založena Klárou Čmejkovou a Katy Alžbětou Brown. V jejich písních se často střídají nástroje, skladatelky hrají na všechno, co jim přijde pod ruku, od příčné platny po banjo a ukulele. A na singlu Polly se také podíleli producenti Max Bystřický a Patrik Mahon a také violončelisté Kateřina Korbelová a Alex Matějček. Chtěla jsem napsat happy písničku, která není o mně. Tohle bylo, i když se mi rodiče rozhodli vyhodit všechny moje hračky nebo odvíct na chatu. Hodnotí dnes autorek Katy původní autorský záměr a inspiraci písní. Jinak 12. listopadu vystoupí Jiný metro v Chemnic, na své Bocen Hall of Fame v Dresden a několik dalších vystoupení v Německu. V Čechách, nač si musíme na Jiný metr zase chvilku počkat a jak bylo řečeno, nové album vyjde až příští rok. Tady je tedy zatím jeho avizační single nazvaný Polly.

To bolo Jiný metro a jejich single Poly, navezující album vydané nebo chystané na příští rok. Máme před sebou pátou a poslední novinku dnešního kola a to bude znojemská kapa, nebo či spíše přesněji synthpunkové kytarové duo, které se říká Drum Honey. Drum Honey vydali své nové album 4. října, takže je to záležitost úplně čerstvá, dvoudenní. A tvoří ho Jiří Marek a Tomáš Hambálek, kteří hrají na kytaru a basu a synťáky a bicí jim tam nahrál Radek Železný. Celé to vzniklo ve znojemském studiu Happy Mutant a my si teď od tohle toho dua, který na koncertech pohání klasická 808 Drum Machine, pustíme skladbu, která se jmenuje Mobil Křivda Zapalovač.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Slyšeli jste pátou a poslední dnešní novinku Velké sedmi, konkrétně do dram Hany a skladba Mobil křivda zapalovač. Logicky půjdeme k místům postupujícím, na tom 15. tentokrát skončili Ida de Young a jejich skladba Dragonhead.

která pochází z soundtracku a který vydali Minority Records. A před námi jsou další dvě novinky z kola minulého. Ta první se jmenuje Toho není Love, je to ze stejnojmenného alba interpretky Táně Lvovské. Tady je

tohle není Love, dnešní 12. místo Velké sedmi, kterou právě posloucháte, a zpěvačka Táně Volvovská. Na místě 11. je další novinka z kola minule, jak už jsem předeslal, a tou je píseň nebo track nazvaný Hvězdička, pod kterým je podepsaná Tulpa Tape. Tulpa Tape je elektronické alter ego Vladivojny Lačí, která si vybudovala svůj nový projekt, kterém opravdu čistě se doprovází pouze na elektronické nástroje. A tohle to je skladba, kterou najdete na vydaném záznamu z pražského klubu Punktum.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: To znamená další novinka z kola minulého Tulpa Tape a Hvězdička. A v následujících okamžicích se naopak pustíme skladbu, která už je tady úplnou stálecí, neboť ji posloucháte velké sedmě už po šesté. Kapela dámská a divčí, kapela Vlasta, nazvaná Chci jet někam na jih.

kapela Vlasta a už po šesté skladba Chci jet někam na jih. Další píseň tady zas tak dlouho není. Jde o severočeskou formaci Marbo Trubky a druhý týden můžete poslouchat skladbu Nejslova.

tak to byla kapela Marbo Trubky, dnes se tady nacházející na 9. pozici Velké sedmi. Kapela, která, pokud se nemýlím, a doufám, že vás nemystifikuju, je z Litoměřic. Ať už je, to je pravda nebo není, nyní se určitě posuneme do Ústí nad Labem, protože tam působí diskopunkový šílenec, který se říká Kapitán Krab. A my tady teď máme jeho problém.

Kapitán Krab a Problém, skladba, kterou najdete na jeho novém EPčku, EPčku nazvaném Továrna na data, skladba, ve které si zahostoval Hvězdoslav Mořský, a skladba, která je vlastně poslední a nejúspěšnější novinkou skla minulého, který se podařilo dostat do toho hlavního žebříčku. Jestli dobře počítáte, tak víte, že čtvrtá, to znamená z těch 5, 4 skladby v hlavním žebříku vytlačili jiné 4 skladby, ale které to byly, to si řekneme až v průběhu času. Teď tady máme pozici 7. a na 7. pozici dlí Yellow Sisters se skladbou Máme tu víkend, do které si pozvali beatboxera jménem Andrew.

Yellow Sisters a máme tu víkend místo sedmé. Na místě šestém je skladba, která minule byla 12. Dneska je 6. takže docela výrazný poskok nahoru. Slovenští Berlin Manson a radikalizace mládeže.

0: chvíleš. Čekaj, takhle, no, to je pro...
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.
3: Slyšeli jste Brian Manson a radikalizaci mládeže. Slyšeli jste o dementní židle a než si pustíme první pětku dnešní velké sedmi, tak tady máme skladbu, které říkáme pamětnická skladbu, která je nesoutěžní, pro kterou nemůžete hlasovat, kterou se pouze vracíme do času už minulých a lehce si je tak připomínáme. V úplných dnech jsme samozřejmě všichni oslavili nedožité 90. Václava Havla. Já můžu toho zneužít a pozvat vás na havlovský večer, který proběhne na svatého Havla 16., to znamená příští pátek v Kaštanu, kde zahrají B4 a Ruce naší Dory a bude tam premiéra havlovské dny hry Camping Havel a ještě nějaká další legrace, takže pokud byste měli chuť, stavte se. No a jestliže mluvíme o výročí Václava Havla, tak mě automaticky hudebně o tom nastrkují pastici, takže co bych asi tak jiného tady měl pustit dneska jako pamětnickou než Plastic People of the Universe. Plastic People of the Universe v roce 2009 vydali své poslední řadové album, jediné, dodnes jediné album, na kterém nehraje Mayla Hlavsa. A jmenoval se Maska za maskou. To je docela děsivý, že už je to nějakých taky 17 let nebo kolik. A je na něm i tato skladba nazvaná Je večer, mlha padá. Takže tady jsou plastici jako dnešní pamětnická skladba z roku 2009.

0: pamětnická skladba dnešní velké sedmi. Plastic People, The Universe, rok 2009 a je večer, mlha padá.
1: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
0: Je docela zajímavé, že zatímco pamětnická skladba nám navodila listopadové počasí, které nás asi brzo čeká, v dnešní ve velké sedmě doznívá hned několika skladbami léto, které už asi je v tuhle chvíli nezadržitelně pryč, a jednou z těch skladeb je i na páté příčce, a to je Nachlebová, a ta skladba se jmenuje Easy.

A to je chlebová odlehčená letní věc Easy. Na místě čtvrtý týden ve Velké sedmě je skladba Bones a pod ní je podepsaná Josefína Dask.

0: Josefína Daska Bones a před námi je pomyslný stupeň vítězů dnešní Velké sedmi. Ještě než se ho pustíme, pak mám tu milou povinnost vám sdělit jména výherců, protože vy, kteří hlasujete do Velké sedmi, samozřejmě můžete i něco vyhrát, můžete být vylosováni a vylosováni dneska byly Tereza Poláčková, Denisa Menšíková a Kateřina Preglerová. A Kateřina Preglerová, Denisa Menšíková a Tereza Poláčková dostanou lístky na klubovou noc Click Time 10, která se koná 9. října v Olomouckém S-klubu. To znamená, pakliže se třeba jedná o Pražičky, tak si můžou udělat hezký výlet, protože v Olomouci je strašně pěkně. A na klubové noci Click Time 10, nebo ten, jak chcete, která se koná v Olomouckém S-klubu, vystoupí poměrně hvězdná trojice Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum. Takže slovenský Fulcrum, Midi Lidi a Ventolin společně na jednom večeru, na který vyhráli lístky Tereza Poláčková, Denisa Menšíková a Kateřina Preglerová. A tyhle ty tři dámy jsou dnešními výherci, výherkyněmi. No a pokud jste, nejste mezi nimi a nic jste nevyhráli, pak můžete samozřejmě hlasovat i v příštím kole a 13. října se budou losovat výherci, kteří dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květach, která vystoupí se svojí kapelou Včely 29. října v paláci Akropolis. To je avízo ovšem na příští večer a tady už je třetí místo dnešní Velké sedmi, opět skladba ukazující k létu, její holky a český léto.
1: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
2: Jak, jakou tepačku, Talovi?
1: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
2: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
1: No, právě, no.
2: A co s tím, jaký problém?
1: Jako, ne, tak prostě hled

0: Tohle fakt ne, tohle fakt ne.
1: Třetí místo Velké sedmi, stejně jako v minulém kole, Český léto a hihi, haha, holky. Na tom místě druhém je tentokrát kladenská kapela Zrní a skladba Love You, Love You, samozřejmě z jejich nové desky.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Vsadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimě měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo

Zraní druhé místo dnešní velké sedmi a skladba Love You, Love You, skladba, kterou najdete na stejnojmenném novém albu téhleté kapely. Logicky předáme už pouze a jenom první místo. 7 týdnů v velké sedmě, květách za pomoci pasti a přesila.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Slyšeli jste dnešní první místo na první pozici z minulého druhého se vrátila Květách spolu s Pastí a skladba se jmenovala Přesiláno a my už si můžeme jenom teď blesku rychle zrekapitulovat dnešní kolo. Jako novinku číslo jedna jste slyšeli Jakuba Šimanského, jeho album Bez Níznera a skladbu Sitzfleisch.

Na místě 15. jste slyšeli dneska Ida de Young a Dragon Head. Čtrnáctka patřila slovenským Bad Karma Boy a písně Palisády.

0: Loučí se za Matonda Kocábek a končí další kolo Velké sedmi na Rádu 1. Samozřejmě hlasovat můžete až do příštího týdne. Jak už jsem říkal, vyhrát můžete lístky na křest nového alba právě Květách. A já doufám, že nám zachováte přízeň a že se zase sejdeme buď se mnou za tři týdny nebo příští týden s některým z mých kolegů.
1: Velká sedma s Kocábkem, Noizarem či Šablíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
2: Reklama Rádia 1.
3: Beatle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b20.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhone 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
6: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
11: Reklama na Rádio 1.

Takhle Honce, před 11. hodinou vám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra. To znamená, že je tady pořad Staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Taky někdy věci ještě mnohem starší, nebo i naopak žhavé novinky. Ale jedno jistý, žádný takový ty neustále ohraný kousky to rozhodně nebudou. Dneska si připomeneme koncert kapely Red Baron Band, který je dneska večer. Připomeneme si taky novou desku kapely VIP. No a podíváme se za hudbou do Memphisu, protože jako host přijde Jay Seelman, prezident mezinárodní bluesové nadace, čili Blues Foundation. A já se ho zeptám na nějaké veselé historky z natáčení bluesové hudby v Memphisu. Takže ještě jednou vám příjemný poslech dnešního pořadu Staré poledne přeje Tomáš Vidra. Začínáme lehonce dřív, začíná kapela Silver Meter, deska, která je z roku 69 a skladba se jmenuje Cocklewood Monster. Takže příjemný poslech Starého poledne přeje Tomáš Vidra. Tady jsou Silver Meter.

Kapela Silver Meter nám rozjela dnešní staré poledne. S ohledem na to, že mi přijde host, tak nevím, jak na tom hlasově ke konci vysílání budu, protože asi se už rozjela chřipková sezóna. Tady jsou Lucifer's Friends, jejich album Where the Groupies Killed the Blues a skladba s názvem Hobo.

Tolik, Lucifer's Friends, album Where the Groupies Killed the Blues, roku 72. Teď už jsou tady Mount Rushmore, jejich deska 69, z roku 69, a skladba s názvem I'm Coming Home.

Tolik Mount Rushmore a její deska z roku 69, skladba I'm Coming Home, trošku taková podzimně smutná. Teď je tady kapela Crow, album Music z roku 69 a skladba s názvem Sleepy Woman.

kapela Crow a po nich už jsou tady Bad Company, jejich live album a skladba s názvem Ready for Love. Je to z roku 1976. Life at Albuquerque. Kapela Bad Company, Ready for Love.

Tolik Bad Company a album z roku 76, skladba Ready for Love. Teď už jsou tady Yesterday's Children, album taky z roku 69, jako některé, které jsme si dneska pouštěli, a skladba s názvem Sailing.

tolik Yesterday's Children a jejich deska z roku 69, skladba Sailing. Teď tady máme jednu romantickou píseň. Kapela Panama Limited, album Indian Summer z roku 1970 a skladba s názvem Woman I Love.

Tohle je kapela Panama Limited a jejich deska Indian Summer z roku 1970. No a Indian Summer je taky jméno britský kapely, která svou desku vydala v roce 71 a my si z ní dáme skladbu s názvem Black Sunshine.

Tolik britská kapela Indian Summer a jejich deska z roku 71. Teď už jsou tady White Witch, album z roku 72 a skladba s názvem Have You Ever Thought of Changing?

0: Ahoj, makro!
1: Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11 půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Reklama na Radio 1.
8: Tak po 10 years after já mám tu čest ve studiu přivítat přítele, kterým je Jay Seelman, jenž je bývalým prezidentem bluesové nadace. Jay, welcome to Radio 1.
9: It's great to be here again.
8: Yeah, it's true, but that's many years ago.
9: Yes, indeed.
8: Many years ago. So, are you enjoying Prague? Have you seen some good concerts here?
9: Well, yes, I'm enjoying Prague. It's kind of hard not to enjoy one of the most beautiful, friendly cities in the world. We've been to actually two blues shows here. The first one was GA20 at the Jazz Dock.
8: Okay.
9: And I wasn't really familiar with them, but their instrumentation was fantastic, trio. You know, they sometimes play and back up Charlie Musselwhite. And then last Saturday night at the Lucerna Music Bar, we saw a friend of mine and a great soul blues singer, John Nemeth. So it was kind of unusual for us to see two blues shows in our first week in Prague. And then last Wednesday, we were able to go sneak in, or not sneak in, but to get the last few tickets to the Česká Filharmonie.
8: Okay.
9: At the Rudolfinum.
8: You've been living a very cultural life.
9: Yes, that's pretty highbrow for me.
8: A protože Jay je z Memphisu, tak není asi víc memfiská kapela než Big Star.

said Colin, I like the blues too.

0: Rádia 1.
1: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
2: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
4: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie, právě v Kunsthalle Praha.
6: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv z oby.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
9: Reklama na Radio 1.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Cut Dem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Bahn, S-Bahn, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, Bahn, S-Bahn, rád to mám, teď to dám. S třetí novinkou je tu Apnea Ensemble, jmenuje se Oh Father.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

Dohrala nám pesnička Letting Go od Home Shake. Předtím byla upoutávka, ale předtím byly They Got In A Body Of Water. Na fitu měli A Country Western a Dead Sullivan. A tohle je nový single, který se jmenuje I'm Wrong. A vlastně za týden bude venku nová deska. A to je zrovna kapela, kterou mám hrozně ráda, takže se na to docela těším. Ale nejenom oni budou mít za týden novou desku, bude taky mít Fontaine's DC novou desku venku. Konečně. Samozřejmě už o tom všichni víte. A snad i víte o tom, že na konci října 30. budou mít koncert v Praze. Ten už je ale vyprodány, ale já tam jdu, takže kdo tam jde, tak určitě si můžeme tam pozdravit a seznámit se. Samozřejmě už jste i slyšeli ten nový single Tongue, ale taky jsem nemohla vynechat tady tohle. Jakože musím říct, že jsem furt faninka, jsem furt crazy faninka, ale jsem docela skeptická vůči té nové desce, protože podle mě to bude takový jakože romance number two, ale zatím hlavně se těším, oni tam budou mít první feat, který ever měli, a to bude Rosalía, takže jo, to je

ako poetický klub, že sa scházeli a četli si nejaké basničky a psali nejaké basničky a takhle vznikla takhle kapela a to je docela slyšet v prvních dvou deskách a třeba i v té třetí, která je moja oblíbená Skinty Fia, tak to všechno je hodně poetické a teďka nevím, ty lyrics už jsou trochu jiný. Třeba o téhle písničce Tank vlastně sami říkali, že do toho jakoby dávali, že nějaký trošičku, jakoby, že je to nějaký hip-hopový beat, který jsem upřímně, nebo bassline, ale jako upřímně jsem to tam tolik neslyšela. Zase jakoby je to docela ve stylu Fontaine's DC, ale teďka jak má jakoby toho velkého producera, který dělá jim tu hudbu, stejný, který dělá poslední věci, posledních několik desek pro Arctic Monkeys, tak mi přijde, že oni dělají z toho takovou úplně grandióznu hudbu, přitom, že když jakoby ta hudba je docela simple, mi přijde, že by to bylo lepší, kdyby to zůstávalo takový úplně přístupný a jednoduchý a prostě takový upřímný. Takže nevím, jestli jako ta grandiozita do toho patří, ale to zní zatím, že je to docela dark. A taky na Instagramu dávali příspěvek, kde dávali takový teaser k písničce, která ještě nevyšla a ta byla taky docela dark a dark mám ráda, takže se na to docela těším.

0: Tohle byla kapela Standing on the Corner s písničkou Will It Ever Be the Same. Dneska, když jsem hledala hudbu, tak jsem se snažila najít něco, co už jsem sama dlouho neposlouchala, takže třeba nějaký hypnagogy pop a třeba zrovna tahle kapela je taková trošku avantgarde soul, trochu sound collage. Je to americká kapela a vlastně myslím, že chystají desku, nebo vlastně mají... No, to už vyšla poslední deska. Nedávno měli desku a tohle zrovna písnička nebyla z té poslední desky. A dále máme další takovou zajímavou věc od Jamesa Ferraro, jmenuje se to City Smells, ta písnička. James Ferraro, tak další hudebník, který má 350 projektů. Ani se to nedá spočítat prostě. Spoustu solo projektů, spoustu nějakých kapel a taky dělá takový trochu sound collage a sound collage pop, trošku drone. Aspoň něco nového. Samozřejmě nás dneska čekají hodně kytárových, takových klasických, hodně slacker rocku, mého oblíbeného a tak. Jinak doufám, že máte odvoleno. Já jsem byla poprvé na volbách, protože jsem občanka teprve měsíc. A musím říct, že za prvé si myslím, že je to velmi důležitý, takže já jsem chtěla volit i v těch ještě předchozích volbách parlamentských samozřejmě, ale bohužel jsem ještě nedostala tuhle možnost, příležitost a teďka už jsem plnoprávná občanka a konečně jsem mohla jít k volbám. Jsem zvědává samozřejmě, jak to dopadne, ale musím říct, že na mě byli lidi na městské části hrozně příjemní, všichni se mi snaží pomoct, miluju Prahu 10, shoutout to Praha 10, super lidi. A když jsem včera přišla na volební místo, už docela pozdě večer, myslím, že právě nějak před 10, než se to zavíralo. Předtím jsem samozřejmě běhala po městské části, zjišťovala jsem, jak mám volit dočasnou občánku, jestli je to v pořádku a tak, takže obešla jsem spoustu lidí a už asi všichni věděli, že já tady nejvíc potřebuju volit a že... Asi proto už se mě chtěli zbavit, protože už jsem tam všech otravovala s tím. Ale jak jsem včera přišla do své volební místnosti, tam, kam se potřebovala, tak už na mě tam čekají. Musím říct, že prostě někdo jim zavolal z městské části, nějaká paní, teda vím kdo, se kterou jsem to řešila a varovala právě lidi, co byli v té volební místnosti, že já přijdu, že paní určitě přijde prej a prostě na mě už čekají a věděli, kdo jsem, už věděli, jak se jmenuji a tak, takže to byl strašně hezký zážitek a velmi doporučuju. Už se těším na další volby a to budou prezidentské za rok, už jsem připravena, už vím. Takže jdeme zpátky na hudbu tohle, já mám dneska trochu ukecanou náladu, takže se omlouvám.
1: Xerox. JPEGs pixelated sexy 100% sexy.

0: Breaking news. Breaking news. Breaking news. Breaking news.
1: Yeah, we're right here. We're trying to get away.
2: Of the World Trade. Three floors and further. Apparently there's smoke. Now center. Center. Center. Center.
3: Reklama Rádia 1.
4: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
9: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s oby.
10: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. a komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Teď nám na rádiu jedna dohrala písnička Same Thing od Lucy Servgang. Lucy je takový americký bedroom pop, art pop. Trošičku, jak slyšíme, taková indytronika Cloud, ale to Cloud asi spíš jde od toho Servgang. Předtím nám hrála písnička Miles od britských producentů Cold, Johnino a Tirza. Tirzu znám už docela dlouho a ty dva další umělci jsou pro mě noví, taky hezká písnička, takovej pop cloud rap. A dáme další hip-hop cloud rapovou písničku, poslední dneska, už myslím, že pak už nemám nic hip-hopového rapového cloud rapového. Dáme Viper, asi znáte Viper. On se považuje za jednoho z prvních cloud rapperů, má také spoustu věcí. Písnička, kterou jsem vybrala, se jmenuje Hey, maybe one day you'll see me again. Taková klidnější, trošku lo-fi, takže ta kvalita, to má to takhle být, to je lo-fi. A právě teď jsem přečetla, že on je ve vězení za něco špatného udělal, což asi není not cute at all. Ale nevím, no, jakože svou tvorbou tady vzrušil celou scénu cloud rapu, tak nevím. Ale jakože být vyvězený za něco špatného, not cool určitě.

One day you'll see me. Maybe one day you'll see me.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky.

0: Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggsy, což je zpěvák skupiny Badness, a také Chase & Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomora, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Re. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
1: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Tohle byla na rádiu jedna ukrajinská kapela The Unsleeping s písničkou Cholodno. Původně jsem ji ani neměla v dnešním playlistu, ale dlouho jsem ji neslyšela a je to, nevím, najelo na mě to podle nálady. Stejně jako ta další písnička, kterou jsem taky neměla dneska ve svém původním playlistu, Sunny Day Real Estate, Song About an Angel, ale já si myslím, že ono, tuhle písničku jsem taky strašně dlouho nepouštěla, možná jako aspoň tady v rádiu, že třeba 3 roky možná, 2 nebo 3 roky. Nějak se za poslední rok ze Sunny Day Real Estate se stala moje asi jedna z nejoblíbenějších kapel ever a taky zase objevuju nějaké 90s a mám docela mám připraveno dneska několik hezkých věcí z 90s, takovej jako original slack rock, ale ne úplně známý. Na rozdíl od Sunny Day Real Estate a pak i máme další písničku 90s, kterou určitě všichni znáte a možná mě tady zase někdo bude hitovat, že je to příliš popový a patří to na jiný rádio než tady, ale nevím, podle mě to prostě zapadá hezky. A pak budeme mít novější kapely, jako třeba Kramp, a taky budeme mít projekt, který se jmenuje A Wonderful od Tima Wilsona a tohle je taky taková trochu starší věc, bych řekla, začátek 2000 něco. Takže jdeme na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Kaufland Card Extra! Obrovské slevy a věrnostní body! Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody!
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šeptem. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
7: Beetle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
8: Zatočte se spadaným listím v široké hrávě Fiskars Solid XL v obejí jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obejí.
9: Reklama na Radio 1.

0: Posloucháte rádio, jedna tohle byla písnička Kill the Dream od amerického takového indie pop hudebníka Jerry Paper. Dále mám písničku od kapely The Garden, písnička Bootleg z jejich poslední desky, která vyšla letos v letě. Jsou to dva bratři, dělají takovej art punk, ale v podstatě je to prostě všechno indie rock. A mám takový vždycky z nich zvláštní pocit, protože já mám samozřejmě hodně rád indie rock, jak asi jste si všichni všimli. A pro mě indie rock je taková totální comfort zone, prostě něco, co mě uklidňuje a cítím se, vždycky říkám, že u indie rocku se cítím jako doma, ale The Garden, i když dělá takový hezký indie rock, přitom je to takový trochu je to chaotický a lámané, takže občas mě to dělá trošku uncomfortable. A dohromady je to takový zajímavý dojem. A pak máme ještě americkou kapelu Krill, kterou jsem zrovna objevila, jsem předtím neznala. Vybral jsem písničku Meet z desky z roku 2013 Lucky Leaves. A je to takovej trošku math pop, math rock, indie. A jdeme na to.
1: You'll see a lot of doors, but they're doors to nowhere.

Tak, tohle byla písnička My Homemade Movie. Další math rock od americké kapely Council on Foreign Relations. Něco, co chybí v Oval Office amerického prezidenta. A dále máme umělce z Tajváně. Je to takový bedroom pop, alt pop. On jakoby má ty písmenka tajvanský, takže to bylo docela složitý. Já jsem teďka zrovna nahrála všechno, co už dneska odehrálo na web, aby to bylo, už je tam ten playlist, na který si můžete podívat. A musela jsem tohle nějak ještě vygooglovat, abych mohla skopírovat název té písničky, protože jsem se dívala na ty její hezké písmenka. Říkala jsem si, tak tohle vypadá jako domeček, tak tohle bude asi zrovna ta písnička, kterou jsem přidala do playlistu. Takže když to budete nějak hledat, tak hodně štěstí, zkuste prostě to vykopírovat z webu.

Dohral nám track 04 od amerického umělce nebo umělkyně S. Bach, takovej noise math rock trošičku. Deska z roku 2008 a prostě tracky se jmenuje, jsou prostě očíslovány, takže tohle bylo 4. Dále máme umělce Johnny Koth s písničkou Vanity z desky Far Away z roku 2016. Dream pop, bedroom pop, hypnagogy, takže to, co už dneska nějak tak jedeme. Má jakože tohle asi nebude real příjmení, ale vybral si Goth. Má trošičku strašidelní cover na desky, co jsem koukala, takový trošičku horror movies, ale přitom hudba vůbec není strašidelná, hezká hudba, hezká, trošičku smutná hudba.

0: slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie. Právě v Kunsthalle Praha.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
6: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
7: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
8: Reklama na Radio 1.

Toto byl další math rock od kapely Shipping News, Accents and Dendrites. Všechno to napíšu na webu, v playlistu to bude teďko, už jsem větší čas napsala, ale trošičku jsem to nestihla a určitě všechno to píšu. Dále máme kapelu Snail Mail, to asi všichni známe, taky taková populárnější kapela a písničku jsem vybrala Static Bus z jejich debutní desky Lush a pak ještě zajímavý bedroom pop, slacker pop zase z Ameriky. Jmenuje se to The Going Nowheres a dělá to hudebník Matthew Lee Cotran. Ten je takovej jako Alex G a jako ten, kterého jsme dneska poslouchali, Ferrari, který má 350 projektů, většinou to všechno, jako většinou to je takový bedroom pop, alternativní pop a strašně hezký. Pak vlastně mám dneska od něj ještě něco. Ale on je taky známý jako Coma Cinema, tohle možná jste slyšeli, a Elvis Depressedly, takže to je všechno ten stejný člověk, ten Matthew Lee Cotran.

0: Chcete ještě něco dodat?
1: Ne.
2: Rádio 1.

Dneska je sobota 10. října, poslouchate Rádio 1, momentálně je 16 a začínáme kulturní servis, takže festivály, design blok, letošní festival s tématem Světlo se koná ve Veletržním paláci a na dalších místech v Praze. B2Can, filmový festival oceňovány snímku z festivalu v Berlíně, Benátkách a Cannes ve vybraných kinech po celé České republice. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Bollywood, festival indického filmu v kině Světozor a Koma, mezinárodní komiksový festival v prostorech brněnské Káznice na Cejlu. Dále máme filmy Edison Film Hub a v rámci festivalu B2Can dneska v 19.00 Pína a 22.00 její soukromé peklo. Kinopilotu dneska v 17.10 Pravda nebo lež a 19.30 Birbel. Kino 35, taky v rámci festivalu B2Can 17.30 Spasení a 20.00 Zlatý věk. Kino Dlabáčov, taky B2Can 18.00 Její soukromé peklo a 20.00 Vzpomínka na princeznu Mumbi. Pop-up kino Čistírna Bubeneč, taky B2Can 19.00 Vzpomínka na princeznu Mumbi a pop-up kino Zámek Veleslavin, taky B2Can 19.00 Spasení. Kino Přítomnost dneska 20.30 Prime Time. Dále máme galerie Nová městská radnice paměti pyromana Jaroslav Válečka. Rock Cafe Ondřej Mio Michálek Under the Surface. Kaštán scény Jiní jazzu tam má vystavu Martin Mářík a jmenuje se to Obrazy. Arto do galerie v Ohelné mlýně Marie Filipová, Milada Otová a Dagmar Šubrtová a vystava se jmenuje Jako kreslit do písku. Depo 2015 Plzní do těla, Pražský hrad, kaple svatého kříže, tam má vystavu Eva Eisler, Kruh ticha. Galerie Středočeského kraje vystava Ludmily Šikolové s Lidou. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edith a Egon, ikonické kresby Egona Šíleho, ze sbírek Národní galerie Praha. Docs Radka Bodzevič, vystava se jmenuje Faust. Galerie hlavního města Prahy, Dům fotografie, Terra Incognita, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Václav Král automobilového designu, Kunsthalle Praha, Annette Messager, Tragikomédie, Moravská galerie v Brně, Boris Král, Bonsoir Audrey, Umělecko-promyslové muzeum v Praze, Vita Aeternis, vystava o restaurování, a v Meat Factory Galerie Z má vystavu Tomáš Mitura Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech má vystavu Martin Janiček, zvukové projekty, Studio Prona v Lounech, k nové epoše Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Karpuchina Gallery, Bystrik Kulčo a Margarita Ivy mají vystavu You Can't Return, You Are Here. Pragovka Gallery má vystavu Stefan Hurtig, jmenuje se to Solidarities. Trafo Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne, Muzeum Montanelli, Já Bedřich Louhý, Atrium Božislavka, vystava umělce Alessandry Svátek a Matěje Hrubka, Láska, Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders, The Chemistry Gallery, rozrušená hladina, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, tam vystavil, odjel mi mikrofon, tam vystavil Lucia Kavánova, Rozumět a umět uspořádat. Vodní Tvrz Jeseníku, Jaromír 29, tam odkud jsem. Galerie Rudolfínem, Krestet Mačistán, Tania Lukin Linklater a Duel Linklater, to je všechno. Vila Pele, vystava od Kamil Hota Krajina snu, Muzeum Campo Milan Kunst Pop Renaissance. Dále máme koncerty a tančírny, dnes klubu Canera 23.00 DJ Lumière, Mil and Rodi.
Cargo Gallery 2000 Blood Red Shoes a Smasher. Blood Red

A4 plus DJ's After Party, Mike Traffic, Vets a Noira. Ve Fuchsu 2 dneska Samurai Breaks alias Blofeld, Hers a další. Palác Akropolis dneska v 19.30 Baba Zula. Klub Farmu 19.00 Here a Blue Sundown. Lucerna Music Bar 18.00 Kaisers Orchestra. Arše Plus dneska v 21.30 Hugo Tox. Rock Cafe 19.00 Abbey Falls, Abyss Above a Bound to Break. A v Groove Baru 21.30 Harem DJs. Pak máme divadla La Fabrika 19.30 Kintsugi, divadlo v Řeznické 19.30 House, v Jace 78 19.30 Happy Hour, divadlo X10 19.30 Diktatura, divadlo v Celetně 17.00 Rozmárné léto, Švandovo divadlo 19.00 Smrt mu sluší, divadlo pod Palmovkou 19.30 Starý bílý muž, klubovna Kašpár 19.30 Plice a Studium Rubin 17.00 Dojdi s košem. Tohle je teda obrovský program na dnešek, ale samozřejmě máme i svůj program na rádiu 1, jsem tady do 5. Pak

Takže tohle po kultúrnym servisu byl Greg Freeman a teď, co momentálne dohralo Coma Cinema, ten stejný hudebník, o ktorým som mluvila pred chvíľkou, Matthew Lee Cotran, ktorý má miliardu vecí a side projects a spoustu všeho. Jako, asi ne tak moc jako ten Ferraro nebo Alex G, ale je toho dost. A dále mám připravené dvě folk písničky, ale neřekla bych tomu, že je to úplně takové jakože folk, ale asi žánr jako alternativní nebo experimental folk neexistuje, takže dám tomu weirdo folk. Od kapely Sham. A pak mám, já myslím, že je to, jakože nejsem si úplně jistá, ale umělec umělkyně Abernathy. Takže Sham a Abernathy.

Tohle byla britská indie kapela Far Caspian s písničkou Pretend a na fitu mají Pojo. Dále máme předposlední písničku a vybrala jsem písničku Can't Keep Anything od Cameron Winter's Keys. Takový pronikavý, dojemný Cameron Winter nás čeká a pak ještě na závěr bude Veločeto. Tohle je vlastně ode mě pro dnešek vše, takže pomalu už se budu s váma loučit. Doufám, že vás to dneska bavilo, doufám, že to nějak vám zlepšilo náladu, i když venku to nevypadá moc hezky. Uvidíme, vlastně jsem hodně zvědavá, jak teďka dopadnou volby. Snažila jsem se to teďka sledovat, ale zatím jsem z toho ještě nic nepochopila, takže uvidíme. A jak jsem dneska říkala, že mám připraveno ještě takovej original Slacker Rock z 90, tak tohle jsme nestihli, bohužel, protože jsem zase byla hodně ukecana, ale necháme to pro příště. Samozřejmě to prostě poslechneme si příště všechno, to bylo jenom pár písniček a jsou fakt skvělý, ale už jsem to nechtěla jakože prostě dávat po jedný, já jsem to chtěla dát jako takový bloček malý dohromady. Každopádně doufám, že jste si to užili a přeji vám hezký sobotní večer, hezkou neděli a pak hezký pracovní týden a uslyšíme se zase za 2 týdny a já se jmenuji Julia.

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
4: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
8: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
9: Reklama na Radio 1.

0: Pozor, pozor, alarm.
1: Pozor, pozor, alarm.
0: Alarm, pozor.
1: Alarm, alarm, pozor.
0: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
2: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
0: Dobrou chuť. Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
3: 100 lidí, 100 chutí.
0: A z téhle bezedné studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
2: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
0: Perto tam, Hans!

Gimmicky, but I know what goes in there, but I

0: takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, a Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. A komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podporu téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na goout.cz. Díky a 15. října v Roxy.
8: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
9: Reklama na Radio 1.
10: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Radio 1.
11: Na rádiu 1.
10: Na rádiu, na rádiu, na rádiu 1.
11: Na rádiu 1.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia.
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Rádio 1.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Kaddem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Uwan, Esbahn, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, Uwan, Esbahn, rád to mám, teď to dám. S třetí novinkou je tu apné ensemble, jmenuje se Oh Father.

Čtvrtá novinka, jiný metro a věc nazvaná Poli.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v paláci Akropolis.

0: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
1: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
2: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šepter. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
3: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie. V sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Rádiu 1.
6: Na Rádiu 1.
5: Na Rádiu 1.
6: Na Rádiu 1.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky Kate Nash. Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggse, což je zpěvák skupiny Madness, a také Chase and Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomora, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Re. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
1: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

Hezký večer všem, kdo posloucháte Rádio 1. Naladili jste pořad Klastr, který tady s váma bude až do 10. hodiny. Dneska jsem tu s vámi, já sám Mike H. Já mám tady výběr spousty novinek z odvážné elektronické hudby, ale taky pár starších kousků. Na začátku jsme si hráli například starší kousek od Intergalactic Garyho, Elements and Space, pak to byl edit od projektu MP, následně švýcarští Schaltkreis Wassermann, skladba z roku 1982 s názvem Lux. Teď je to italská záležitost od Yuto Takei. A kromě toho nás následně čekají určitě novinky třeba od Romana Fliegla ve spolupráci se Zillas on Acid nebo spolupráce dvou známých balearek producentů Daniel Baldelli a DJ Roka. Kromě toho je venku taky nová deska německého Barnta po spoustě let, je jeho druhý LPčko venku od včerejška. Pak si taky určitě zahrajem polského producenta, který se říká Chino. A uvědomil jsem si, že z naší letošní desky z Mar Festivalu jsme tady možná ještě nic nehráli, takže jsem si taky dneska z téhle desky nachystal nějaký skladby. Tady Mike H, pořad Klastr na Rádiu 1 až do 10. Přeju pěkný poslech.

Stále hladíte Rádio 1, s ním pořad Cluster. Právě teď nám hraje novinka od Marshall Watsona ze Spojených států, konkrétně ale verze 40 Thieves version skladby Little Monster. Předtím to byl ještě polský producent Chino a jeho skladba Miami Suicide, která se nedávno objevila na kompilaci Cyberpunk 2077 Future Sound of Night City. No a ještě předtím to byl edit, respektive rework od Lukase Kruna pro skladbu Vino Veritas a tato skladba se objevila na desce festivalu Zmar, kterýho jsem součástí. Se Zmarem jsme letos vydali druhý vinyl s výběrem editů, reworků, remixů hudebníků, který se letos na tom festivalu představili, a Lukas Krun byl jedním z nich.

Tohle čerstvá spolupráce dvou stálice našeho pořadu, a to konkrétně Roman Fliegel a dvojice Zelas on Acid, tady se skladbou Jest. No a předtím to byla ještě dvojka Daniel Balderi a DJ Roka a jejich IOSO remix verze skladby Amalfi Drive v originále od projektu Manolo.

Máme 21 hodin 22 minut, vy stále ladíte Radio 1, s ním pořad Cluster. Tady je Mike H a teď nám právě hraje skladba od projektu Dream Weapons. Zatím se skrývá řecký producent Agilos Baltas, který se v posledních letech prezentuje hlavně s aliasem Anatolian Weapons. Tohle je skladba The Vampire, no a před Dream Weapons to byl ještě můj vlastní rework pro skladbu Walk Around, jedný slavný industriální kapely, a tenhle rework se objevil taky na vinilu festivalu Zmar, který už jsem tady dneska zmiňoval, už jsme si z něj hráli skladbu od Lukase Kruna, tak tohle byla druhá ukázka z tohohle vinilu, můj vlastní rework skladby Walk Around. Ještě nám zbývá víc než půl hodina s dnešním klastrem a já budu pomaličku zrychlovat ještě přes 120 BPM.

Rodák z Kolína nad Rýnem, Barnt je zpátky po 12 letech s novým albem a my jsme před chvílí doposluchali jednu z ukázek z tohohle alba, skladbu s názvem AX na druhou. Album se jmenuje After Completing the Hex a vyšlo na jeho domácí značce Magazine. Barnt pořád si zleze svůj specifický zvuk, který je často velice minimalistický, ale velice efektivní na dnešním parketu a pořád dost originální. Každopádně, teď je to starší skladba Audion, jeho slavná skladba Mouth to Mouth, která letos slaví 20 let od svého prvního vydání. Tohle je ale 10 let stará verze, respektive remix od Scuby, konkrétně Scuba's Orbital 93 Mix. Audion a Mouth to Mouth.

Čas dnešního klastru se nachýlil ke konci, teď nám hraje už předposlední skladba dnešního vysílání. Je to Koš a skladba Through the Mirror. Předtím to byl ještě britský Music a skladba Fractal Synthesis Part 3. Skladba, která je původně, myslím, z roku 1993, ale letos se dočkala remasteru. No na závěr dnešního klastru to bude jeden starší remix od Luke Abbotta pro Dana Deacona a tím završíme dnešní klastr. Díky, že jste poslouchali, těšte se za chvíli na pořad Workout a my se s klastrem příště snad v kompletním složení i s Ondřejem budeme těšit zase za 2 týdny tady na vlnách Rádia 1 mezi 8 a 10 v sobotu večer. Přeji vám pěkný zbytek víkendu a naslyšenou. Loučí se Mike H. Ciao.

up, motherfucker.

0: Lala,
1: mẹ mama.
0: Lala,
1: ne, řekni mama.
0: Lala,
2: tak řekni Radio 1.
0: Lala.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Bravo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.